Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

hledat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po 2-týdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentníma, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Práce na novém dopravním terminálu ve Vsetíně finišují. Otevře se poslední srpnovou neděli společně s opravenou přilehlou nádražní ulicí. Po 5 letech stavebních prací a dopravních omezení se tak lidé ve Vsetíně konečně dočkají. Zaznívá však i kritika, podle níž se prostor přehřívá. Chybí tam údajně zeleň. Podle radnice se ale vše postupně sází a bude se v tom pokračovat i nadále. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená i s přeháňkami, deštěm, ale taky bouřkami. Teploměry ukáží mezi 21 až 25 stupně Celsia.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmina, David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Přijde, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a ty tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje s Black Eyed Peas. Tak hezký ráno.
0: Hit

0: 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už v půlce srpna vám vaše Hit Radio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdo máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo léto oficiálně, pokud se nepletu, ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A ježíš, jak teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio, minutu po čtvrt na sedm. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život, vám řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, jo.
0: Jo,
2: tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky takovým tím švihadlem, ne?
0: No, no jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo. Ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to jde stáhnout?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změní život třeba jenom pár lidem do nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy, kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo. Ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkový ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podržíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak zjara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám do nás posloucháte, jak do to nevíte, třeba změnil život. Ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba o 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Ale budeš Mexit rádiu, no.
0: No tak nemáte zač teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic and Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days, jen do 23. srpna.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Z Moravy a Slezska hlásíte bouračku v Ostravě ve Vítkovicích ve výstavní ulici u kruhového objezdu u nemocnice. Bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete s omezením.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra rádi a krásné ráno. Tohle je Poetika, bude 6:30.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 15-stovky sedma. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve zdech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
4: Pravděpodobně.
3: Ale pokud to nemají komu dát těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď, třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z 90. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to. Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam nejedeš popředu, ale je volný i to místo jo. zatím a projedeš až jo, na druhou stranu. Jo. To je vždycky úplný jackpot.
0: To je super, já to mám rád zezadu, tady, když couvám. Teda. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že zdržuješ, než se tam naštruješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to tady řekli. David to má rád, když to může projet, taky vyhledávám takový místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně na couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete. Vidíš to, Marsko? Tady se tam našteluje tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně. Jo.
1: Jako a, měl jsi to hodně teďka.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to sem hoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku Aura Dione, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D1 na 246. a půl kilometru ve směru na Ostravu srazilo osobní auto Srnu, nehoda je odstavená na krajnici, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49, my vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli, Jasmin vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Jednoduše řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeňkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej, když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný. Protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo? Nebo bude, se porvat.
0: To bude jsi říkal, že jsi tam ta couva, nebo ne, tyjo?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku, než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
2: Tak
4: dobré ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám při parkování. Jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezky, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando. Hodně. Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus a zacouvat někam, to musí být teda to opravdu jo. Jako... Tak dobře, auto máme. Tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus. Popředu anebo normálně pozadu. Dělejte to tak, jak to máte rádi. My pro vás máme další hity. Elton

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Čí jsou hody?
1: Naše!
0: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Podalská pouť na svatém Hostýně připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Uskuteční se v sobotu 22. a v neděli 23. srpna. Hostýn patří mezi nejvýznamnější místa spjatá s historií křesťanské sportovní a tělovýchovné organizace. V roce 1948, krátce po zákazu Orla totalitním režimem, se tam sešlo 120 tisíc poutníků. Nespočítejme se zataženou oblohou, do toho zaprší a mohou se objevit bouřky. Teploty vystoupají na 25 stupňů.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ráno.
5: Krásný pondělí.
2: Snídaně šampionů.
3: Já jsem Jasmin, rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7:02.
5: Je to tak, je tu novej týden.
3: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme. Hezké ráno.

0: Pamela Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut, krásné ráno Zitrádia.
1: Když se někde strapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo, ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme, a jelikož jsme stáli v takový uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem úplně napjatej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jakoby o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy nima chladit, jakože přes to tričko, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Ale počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s váma.
1: Nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mrož. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: No a pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej, strašně
2: všude kapesníky
1: se...
2: poházený.
1: Jste nechutný. To je fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm.
0: Nebo jako celkově, když si myslíš, že tě někdo nevidí a on tě vlastně vidí. Já si myslím, že třeba, že by lidi, co někdy bydleli na sídlišti a měli okna paneláků naproti sobě, že by mohli vyprávět, jo. Já se to třeba osobně bojím zjišťovat zpětně, co kdy viděl, kdy jsem co já dělal. Jo. Co říkám v pozici pozorovatel. Vím, kde bydlíš, jasně.
1: Jo, perfektní.
0: Nebo třeba nejlepší napadá mě, když stojíš na semaforech, podíváš se vedle a vidíš šoféra v druhém autě, jak si myslíš, že ho nikdo nevidí, a ten šofér provádí přímou masáž mozku nosem.
1: Pane bože.
0: To se děje často.
2: To se děje.
0: Pak se ještě prohlíží.
1: Ježiši, no tak...
0: No nic, ty jsi to rozjela, tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777-937-777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
0: Ano, ano, anebo nemusí to být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots, hezké ráno.

0: něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 7:45, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, tak jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že když někde děláš,
1: všude.
0: Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mě někdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: To určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno, já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. I tak to za to stojí. Jako ostračující příklad dobrý, jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 7:45 k tomu a taky další hity, opět Radeček, i tak to za to stojí.

0: tak to za to stojí, tohle jsou hity na Hitrádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně, řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás ladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Someone to You, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
4: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
3: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu. Na Jesenicku na výjezdu z Písečné na Supíkovice je silnice uzavřena.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.
4: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Someone Too, tohle jsou Benders. A my jsme Hit Radio 7.30, krásné ráno. David. Má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujem, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama hotel.
3: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje víru v hodnotě 5000 korun, ochucené nealko Kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybíza třešeň, citrona bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777.
2: Meruňka.
0: No ano, 777 937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady mi soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
2: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybísa třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
3: Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kdo je s námi ve vysílání, je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
4: Asi to meruňku.
0: My to taky. Taky na to máme tady chuť, taky na to máme chuť. Tak Hani, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
4: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vidět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
4: Ježiši,
0: je to tam. Jo, je to tam, jasně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se nazývá plod dubu? Ale to že bylo správně.
4: Žalud.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
4: Lidi.
0: Ano. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
2: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer. Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe víc cítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku, aby jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
4: Děkuju za pomoc, mějte se krásně.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: boží Eva Farná na Hit Radio 7.42. Dobré ráno, za malou chvíli vám nabídneme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno, kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D48 mezi 1,40 a půl tým až 2,40 kilometrem směrem na Frýdek. Probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we

0: 7.53. Dáváte si pondělní Hit Radio Snídaně šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svoji byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubyde těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krve, ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej mini dar. A co David, ty chodíš na odběr krve?
2: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
0: fakt
2: ke mně.
0: To je zajímavý, že někdo to má tak, někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo. Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí, zvláštní.
1: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto, jasně, nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
0: No nicméně, nedobrovolný odběr, teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že od dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
2: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
0: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo. No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku Katy Perry, hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Práce na novém dopravním terminálu ve Vsetíně finišují. Otevře se poslední srpnovou neděli společně s opravenou přilehlou nádražní ulicí. Po 5 letech stavebních prací a dopravních omezení se tak lidé ve Vsetíně konečně dočkají. Zaznívá však i kritika, podle níž se prostor přehřívá. Chybí tam údajně zeleň. Podle radnice se ale vše postupně sází a bude se v tom pokračovat i nadále. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená i s přeháňkami, deštěm, ale taky bouřkami. Teploměry ukáží mezi 21 až 25 stupně Celsia.

0: máš nebo ráno dáváš jen tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ráno.
3: Hezký pondělí.
4: Snídaně šampionů.
2: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michal, Jasmina, David, ahoj.
3: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho potřetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
5: Nice.
2: Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na jutučka.
0: Hit Radio Zlín.

0: Beautiful Day, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7 minut po 8 jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejnej.
2: A tak vy to nemáte o tolik let, že jo? Jsou tady případně Bohuš Matuš, že taky asi o 45 let rozdíl. Ale takhle, sice pak tyhle páry vypadají jako když táta vede dceru na maturák, hele, ale přeji a bude ti přáno.
3: No,
2: ale rozdíl u nás v rodině to je v pohodě, jo. Máma s tátou jsou asi prostě o 44 let. Co u vás?
3: Ale jo, takhle decentně. Naši o 2 roky a já s partnerkou ten stejný rok.
2: Takže počkej, o dva roky vaši?
3: Ano.
2: Tak to jsou naše taky. Co teda vaši?
1: No, mamka s tátou byly na stejnou, ale s novým manželem je mamka o 12 níž. No.
3: Takže jsi polepšila.
1: Jak se, no,
2: počkej, jest. Že má o 12 let mladšího?
1: Ano, jak jsem říkala.
2: To je super.
1: Nicméně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba, nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
2: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach, Just Be Good To Me na Hit Radio v 8.09. Hezké

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčovou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžuji. Jděte se krásně, nashledanou.
1: Hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i Martin. Ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Mm-hmm. Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější, to je boží.
0: Tyjo, být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde. Jo, že ta doba je jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo?
1: No.
0: Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno, zítra.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na Přerovsku ve Vlkoši, došlo k nehodě, projedete s omezením, moc to tam nehoňte a počítejte se zdržením.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: a Hitradio v 8.32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
0: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 42 letech.
0: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku.
0: Vidíme Ronalda, jak vždycky přijde domů leták, jak bude kroužkovat, co se koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, 8.40 na Hit Rádiu.
1: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
2: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měly dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když si zapnou varovky. Jakože, hele, Míšo, už stačilo.
1: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
2: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice, u té se dveře netrhnout asi, neodpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
1: Ježíš, no to jo.
2: K tomu se taky občas chovám jako.
1: No.
2: Tak klidně nám můžete dát napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo, Lima, balada. To všechno tady na Hit Rádiu. Za moment, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hit Radio.

0: 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce? Možná jo. Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazení opalovacím krémem.
1: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedličky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
1: Tak si to rezervneš předem, víš.
0: Když jsi takový hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky. Já teda vzpomínám, zdravím tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
1: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
1: Ale třeba můj taťka ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezký.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v Žabkách, jak tam přijedeš autem, opřeš se o tu rozpálenou kapotu, seš v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, Nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Si a Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy mezi Zlínem a Lípou bude se pohybovat pomalu jedoucí vozidlo údržby kvůli tomu, že momentálně probíhá čištění komunikací. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Ministrům končí prázdniny. Dnes dopoledne se sejdou na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině nebo změnou nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva. O víkendu se plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění. O bezplatné vstupy na hrady a zámky je extrémní zájem. Mimořádná akce na našich památkách proběhne 30. srpna a pak ještě 27. září. Bezplatné

25 stupni Celsia. Hit Radio Zlín. Hezké pondělí od Filipa Bartka. Já vám přeji, ať ten den dneska začne na výbornou. My máme co slavit, máme si o čem povídat, protože víkend byl velice zajímavý, ať už se to týká Zlínského kraje, anebo vašich zážitků. Pojďme si o tom povídat, ale taky hrát skvělou muziku. Ego, Roberta Burian, Žijeme len raz. To je připomínka toho, že jste si doufám víkend užili.

Představte si, že tohle můžete vidět naživo. Když se vám podaří zajít samozřejmě na koncert Pink, já jsem to zažil, to je neskutečné. Just Like a Pill na Hit Radio Zlín. Na někdo chodí po koncertech, někdo byl na největším motoristickém svátku u nás, a to na Barumček Release. Ať už jste o víkendu dělali cokoliv, já věřím, že jste zažili něco, co si budete dlouho pamatovat. Lidi z Luková ale ještě dlouho budou mluvit o tom, že vlastně v jakém rodinném vztahu jsou s Adamem Březíkem. Právě on, tohleto jméno se bude nějakou dobu skloňovat ještě s jeho spolujezdcem. Rodák z Lukova totiž vyhrál 55. ročník Barumček Release. Velikánská věc a musím říct, že je to o to hezčí, že to vlastně místňák, tak nás možná teďka i poslouchá, nebo minimálně někdo jeho známý, nebo někdo z rodiny. Takže po odstupu legendy Kopeckého mohl Barumku vyhrát klidně nějaký Fin nebo Ital, ale ne. Vyhrál to tady Našinec a ještě místňák. Dasha Austin, to je muzika pro všechny, kteří se účastnili Barumček Release Dean, ať už jako diváci, nebo jako dobrovolníci, a nebo samozřejmě jako jezdci. A Adame, jestli jsi nás slyšel, klidně zavolej 601 13 13 05.

0: Opět velká várka hitů, takové hitrádio zín Imagine Dragons, právě teď za chvilinku třeba Miley Cyrus a nebo Krištof za aktuálním hitem Půlnoční hřích. Kamarádi, v pátek jsem říkal, že ku podivu bychom si jako nejoblíbenější den podle průzkumu vybrali sobotu. Ten nejméně oblíbený den je teďka, ale jak už jsem říkal, ty největší hity pro vás máme připravené. Hlavně zavzpomínejte na to, co jste dělali o víkendu. Můžete o tom povyprávět se svými kolegy v práci, probrat to u té kávičky a vyhlížet už ten další víkend. Přece jenom je pondělí, ono to uteče jako voda. Za chvíli už ta slibovaná muzika.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
7: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staréměsto.uh.cz.
8: Hit Radio. Když jedete na

Někdo možná o víkendu řešil snad nemoc a taky se možná mohlo stát, že třeba ten půlnoční hřích může být jenom otevřená lednička, že jo, a že jste ji prostě zase vybrakovali. Dneska má svátek Petra a těm Petrám posíláme další muziku. Ten Sharp a legendární hitovku You. Posloucháte Hit Radio Zlín, hrajeme ty největší pecky, ať už české, nebo zahraniční, hlavně jenom hity.

0: Child na Hitrádiu Zina stylově k tomuhle tomu tématu. Nám se totiž dvě noci po sobě vkradl syn do postele, že prej nemůže spát. Tak jsme si jako říkali, tyjo, čím to může být? Jako, nemá se čeho bát, že jo? Nikdy neviděl nic hororového, protože člověk si to takhle jakoby promítá, že jo? Nemáš se dívat na ty filmy, potom se ti to zdá. No ale děti přece takovéhle strašidelné příběhy neznají. No ale není to tím, vědci zjistili, že prej máme strach zakodovaný v sobě evolučně, abychom přežili. Takhle jednoduché to je. Takže jestli máte paniku, když třeba vstoupíte někde do starého domu, může za to váš mozek. On totiž vnímá i neslyšitelné zvuky a vibrace nízkofrekvenční. A právě ve starých domech takových zvuků a frekvencí je hodně, tím jak je to otevřené, provzdušněné a podobně. Takže se vám klidně může zdát, že třeba nejste sami. A myslím si, že teďka je spousta vysvětlení, proč se vám třeba nějaké věci doma dějí. Oni se nedějí, prostě si to jenom takhle jako váš mozek dává dohromady a chce vás ochránit. Tak. Takhle jednoduché to je. Depeche Mode a Profesor Green, muzika, kterou pro vás máme na Hitrádiu Zlín.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: you. Nádherné. Louis Capaldi a Pointless nám doznělo chvilku před desátou. Bára Purkartová už má připravené zprávy. Ve Zlíně nás čekají nové komplikace na cestách, jak křižovatky mezi ulicemi Vodní a Gahurovou. Tady začnou stavební práce. Více už za chvíli. Lepší dopravní servis na východě Moravy, ještě to doplním omezením, pokud byste jeli ze Zlína směrem na Lípu a nebo i v opačném směru, tady je pomalu jedoucí vozidlo údržby, čistí totiž krajnice vozovky. Momentálně jezdíme bez nehod, kdyby vy jste cokoliv na cestách potkali, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Čí jsou hody?
3: Naše!
2: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Meteorologové varují před bouřkami. Dnes mají zasáhnout většinu Česka a místy můžou být i velmi silné. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky, ale hrozí i kroupy. Výstraha začne

0: Ne, historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristina Sasínek-Meky, která ale skončila v běhu na 1500 metrů sedmá.
1: Nad Zlínským krajem se ukazuje sluníčko, ale dlouho si ho neužijeme. Odpoledne totiž očekáváme, že od západu se zatáhne a přijdou intenzivnější přehánky. Mohou se objevit i lokálně silné bouřky. Teploty dneska máme měřit mezi 26 a 29 stupni Celsia.
2: Hit Radio Zlín.
1: Vám přeji hezké pondělní dopoledne a budeme se společně bavit o dovolených. Kdo ještě byl, teda kdo už byl a kdo ještě teprve vyrazí.

Hideka Animal vyloženě připomínají léto a doufám, že si ho užíváte na výbornou. Možná někteří z vás už byli na dovolené, spousta posluchačů Hydrádia Zlín má ale i dovču před sebou. Zkuste jich Sicílie. Tam se totiž dějí velmi zvláštní věci, velmi zvláštní ukazy, co běžně můžete tak na pláži sbírat anebo potkat. Jsou to mušle, nějaké další lidi, kteří jsou tam na dovolené, lehátka, hezké kamínky, někde se povede někomu ulovit i nějaká ryba, ale na jihu Sicílie nedávno lidé chytali peníze z moře. Pobřežní stráž ona kontrolovala blízko pláže člun, lidi si totiž jako mysleli, že se tam něco děje, že potřebují pomoc, tak zavolali jako pobřežní stráž. No ale posádka spanikařila a vyházeli do vody nepromokavé balíčky s penězi a nebylo to úplně jako málo peněz, bylo to v hodnotě asi 700 milionů eur. Tyjo, tak si říkám, tyjo, proč se tohleto nemůže stát na Luhačovské přehradě, že jo? Tam u břehu potkáte maximálně leklou rybu anebo něčí botu. Žijeme ve špatné zemi.

0: jako je třeba This Love Maroon 5, vám hrajeme na Hit Radio Zlín. Ale je něco novějšího, jako už za chvíli třeba Eva Farná a její Perpetuum Mobile. Kamarádi, závod Czech Tour má nejmladšího vítěze v historii tohoto závodu. Na postevnách slavil titul Američan AG August a je mu teprve 20 let. Nejspíš to bude do budoucna velké jméno, velké cyklojméno a potom budeme vzpomínat. Tyjo, však kolik mu bylo 20, ne, když vyhrál Czech Tour na postevnách. Tak takhle přesně se na něj bude vzpomínat. Teď už slibovaná muzika, mějte hezké pondělní dopoledne. Dejte si kavčo, to vás určitě nakopne stejně jako další hity s Hit Rádiem Zlín.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
6: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
5: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Taková menší spověď Evy Farné na Hitradio Zin Perpetuum Mobile. No a co si dáme teď po tomhletom velkém novém hitu? Dáme si hit, který s námi je už nějakou dobu a připomene to, co jsme poslouchali mnohem dřív, před několika desítkami let. A přesně takovéhle pecky pro vás máme dneska od 18 hodin. To nejlepší z 80. 90. a z milénia. Poslouchejte i večer Hitradio Zin.

0: Chlapík, kterého nejvíc hrají na svatbách. Bruno Mars, a možná jste byli o víkendu na nějaké veselce a třeba jste tam jeho hitovky slyšeli. A nebo jste taky se procházeli někde po Zlínském kraji a říkali si, jak to tady máme krásné. Mě neskutečně baví takové ty městské projekty, kdy se vyčlení nějaké peníze a vznikají zajímavá místa, ať už k odpočinku, k relaxaci, anebo k návštěvě. Ve Zlíně, tak tady třeba díky nápadu občanů vznikla Kuličkodráha. V Otrokovicích teďka aktuálně hledají nápady, co nového zase vybudovat. U Kroměříže si pamatuju, že vzniklo ohniště, takové jakoby tábořiště, když to takhle přehnaně řeknu. No a v Brodě se bude dát v rybníku pod Vinohrady koupat. V příštím roce by měly začít práce, kdy se tam nadělají nějaké dřevěné lávky, dřevěná mola, naučné stezky, trošičku se to jako upraví, rybník se vyčistí a hlavně se připraví na to, aby se tam vážně mohlo normálně jít v létě svlažit. Ono to spíš díky zájemným prací bude pro otužilce než letní koupání, ale za 2 roky už možná v létě si tam skočíme. Tak takovéhle projekty vznikají u nás a mě baví, že prostě je jich víc a víc a že se nám to tady ve Zlínském kraji zkrášluje a máme tady krásné žití. Do toho skvělá muzika, skvělé rádio, které vysílá přímo ze Zlínského kraje, z krajského města ze Zlína, tady z Mladcové, z Kopečka. Teďka se na vás díváme z vrchu. Tak Lady Gaga, Abracadabra a nebo Kygo. Takovéhle hity pro vás hrajeme tady od nás z té nádhery.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Jeden z nejzkušenějších skladeb na Hitradio Zlín, Lumineers, ho hej, doufám, že vás to udržuje stále v tom dobrém pracovním tempu. Dneska je pondělí a Bára Purkartová říká informaci ve zprávách, že volby budou 9. a 10. října a volební uskupení a nezávislí kandidáti ještě dneska mohou opravit chyby právě na kandidátkách pro letošní volby. Upozornění pro všechny, kteří se chystají do politiky, alespoň té regionální, a teď už jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na omezení mezi Zlínem a Lípou, se nám jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, kvůli tomu, že tady čistí komunikace a máme počítat s tím, že ode dneška startují opravy na křižovatkách mezi ulicemi Vodní a Gahurova, potrvá to až někdy do října, počítat máme s omezením. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siviany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný.
9: A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovanej.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
11: Čí jsou hody?
12: Naše!
11: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: Sezóna nepřeje. Na vině je suché a horké počasí. Podle mykologů houby nerostou a minimálně do konce prázdnin už ani neporostou. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy. Letiště v sicilské Katánii dnes opět omezilo provoz. Důvodem je popel z nedaleké sopky Etna. Jejíž erupce narušují dopravu na tomto mezinárodním letišti už více než týden. Dnes provozovatel letiště oznámil, že až do 2 odpoledne je v Katánii povoleno přistávat pouze 5 letadlům za hodinu. Odlety ale omezené nejsou.
1: Jsem tam se ve Zlínském kraji ještě ukáže sluníčko, ale dneska spíš máme počítat se zataženou oblohou. Nakonec postupně během dne přijdou i přehánky, místy mohou být intenzivní, bouřky někde i velmi silné. Teploty je dneska mezi 26 a 29 stupni Celsia. Jak zaprší, tak se samozřejmě trošičku ochladí.
2: Hit Radio Zlín.
1: Zahrádkáři z téhleté informace mají radost a další budou mít radost z muziky. Avicii a Hey Brother na začátek 11. hodiny.

0: Zlepši si náladu.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Dominika, jako měla skvělou rockovou kariéru. Avril Lavigne na Hydrádiu Zín. Tak co, já se dívám, 11 hodin a téměř 14 minut. Já si myslím, že už jste určitě stihli projet nějaké nové články na internetu, omrknout sociální sítě, pustit si nějaké to nové videjko a možná jste i třeba přes WhatsApp nebo přes Messenger napsali kámošům. Představte si, že průměrný člověk stráví během svého života, kdyby se ten čas převáděl na roky, asi 28 let online. Tak moc prostě používáme ten internet. Z celého našeho života se nám právě internetování zabere 28 let. A teď si představte, že někdo pracuje ještě jako online. To by bylo ještě mnohem víc. Tak si říkám, že vlastně luxus není rychlý internet, ale těch několik málo hodin, kdy síť vůbec nepotřebujeme. Vy se nás teďka ladíte přes FM-ko, vlastně jste úplně jako offline odříznutí, to je zážitek. A my posíláme další pecku, když mají být ty bouřky, tak myslím si, že Thunder se vyloženě hodí. Posloucháte Hydrádio Zlín?

0: piánko, které doznívá ve skladbě od Toma Walkera. Posloucháte Hit Radio Zlín? Je takhle 11.23? Hezké pondělí všem, možná jste právě, když jste třeba přišli do práce, udělali první věc, podívali jste se, jak to vypadá s tabulkou naší nejvyšší fotbalové soutěže. No, Zlín po tomhletom víkendu 0 bodů, ale Slovácko zase nemůže úplně proti svému krajskému parťákovi machrovat. Tady máme jenom jeden bod. Ale když se podíváte jako na ten vršek, Slávie 10 bodů už jakože stihli nazbírat. Tak zapomeňme na léto, asi nás potřebují na těch stadionech ve větším počtu, abychom chodili fandit. Já posílám fotbalovým fanouškům Rock My Body, další muziku a nebo Činasky a Lásku a data. Posloucháte Hit Radio Zlín a vám přeji hezké dopoledne. Ať ta práce odcípá.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

data, možná jste probrouzdali někdy celou noc, protože jste si psali se svojí milou nebo se svým milým. Víte co, ale budete dělat o víkendu, nebudete brouzdat. Já vím, co budete dělat o víkendu. Vy totiž budete na Vizovickém Trnkobraní, protože právě teď vyhrajete lístky na tuhletu akci. Kdo chce na Olympic Xindla X, taky tři sestry, no name, premiér, Vlastu Lédla, tak šup, rychle mobil a 601 13 1305. Volejte teď, mimochodem v pátek, hnedka jak se otevře areál ve Vizovicích. Tak já vás čekám u pódia, z know-how totiž zahajujeme Trnkobraní, tak dovolte hnedka na začátek.

0: Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift taky samozřejmě nesmí chybět na Hitrádiu Zlín. No a my jsme před chvilinkou vás vyzvali, abyste si zavolali o lupeny na Vizovické Trnkobraní a mě samozřejmě zvonil telefon. Ahoj, nazdar, tady Filip Bartek, Hitrádio Zlín.
1: Ahoj, tady Jana.
0: Janíčko, ty chceš na Vizovické Trnkobraní?
1: No jasně.
0: Nekecej, a půjdeš pátek i sobotu?
1: No, uvidím, ale asi jo. Tím, že jsem ze Zlína, tak to mám kousek.
0: Měla bys, protože jak jsem říkal, my zahajujeme ten festival s kapelou, takže jako buď ti dám ty lístky, anebo ne.
1: No tak v tom případě určitě.
0: No super, super. 15:30 se tam potkáme, výborně, tak jsme domluvení, paráda. Janíčko, na jakou kapelu se nejvíc těšíš a na co se teda určitě půjdeš podívat?
1: No Name, až to je
0: srdcovka. Že jo?
1: No určitě, a ještě mě ten, jejda, no, jak se jmenuje?
0: Má,
1: no ten ne, ale Večer, no. Nevím, ten starý pán, jak
0: Vlasta
1: se jmenuje.
0: Rédl?
1: Ne.
0: Tak ty myslíš Petra Jandu z Olympic?
1: Jo, přesně. Toho bych chtěla taky ještě vidět.
0: Hezky.
1: Ten.
0: Tak Janíčko.
1: Díky za radu.
0: Jsem přemýšlel, koho jako chceš vidět. Janíčko, gratuluju k výhře. A kdybyste vy chtěli samozřejmě se účastnit téhleté soutěže, tak můžete, nebojte, soutěžíme o Vizovické Trnkobraní. Víceméně úplně celé tyto dny, protože už v pátek začíná Vizovické Trnkobraní, několikátý už ročník za sebou, historické přehlídky, pálení čárou a podobně, a hlavně zábavy pro celý tenhle ten zlínský kraj. Velká to událost, takže pátek, sobota, neděle ve Vizovicích patří Vizovickému Trnkobraní. A teď už muzika. Charlie anebo Dermot Kennedy, to je pro vás přichystané za chvíli v Hitrádiu Zlín.
2: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
11: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
12: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
13: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D48 mezi 1,40 a půl tým až 2,40 kilometrem směrem na Frýdek místech probíhá údržba vozovky. No a na Jesenicku na výjezdu z Písečné na Supíkovice je silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
11: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
10: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy udolali Artis Brno 1-0. Jedinou branku dal v 8. minutě Michal Kohout. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Syniavského. Náskok ale udržela naplno, bodoval po 2 porážkách. Baník udělal 5 změn v základní sestavě. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne oblačno až zataženo postupně s přeháňkami, deštěm a lokálními bouřkami. Nejvyšší teploty budou až 28 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách okolo 20.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné pondělí, přeju 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět 5chodové, no a samozřejmě dezert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010, to se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spousty řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Víc řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010.

A myslím, že přesně tohle vystihuje legendární jedničkovou oktávku s motorem 1.9 TDI. Ta byla prostě fucking perfect. To se nedá říct nic jinýho. Tohle byl hit z roku 2010 a právě v roce 2010 oficiálně skončila výroba tohle legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 33 desítka. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma, jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme si tady jednu takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo když jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Radio.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do něj nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkovýho Golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, ta je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla, myslím si, že jí miloval víc než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, ale to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Do dneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To jako vážně mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupečku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážu taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupečku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle na Hit Rádiu.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdybych chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikoteku, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987. V bílý barvě. Vzadu černý křídlo. A teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem. A to byl asi jako tenkrát, no na to nikdy nezapomenu. Prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplný úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánvu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
10: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
9: Všechno, zachraňte nás.
10: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
9: O, děkuju.
10: To my děkujeme.
11: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Mám tady zprávu od Evy, která píše: Ahoj Jiříku, byla jsem v sobotu na hudebním festivalu, co jsem moderoval, a po Vohnoutech si slíbil, že jestli si o ně někdo v pondělí napíše do srdcovek, tak mu je rád zahraješ. Sedím v práci s kolegyněmi, co na koncert jít nemohli, a kvůli tomuto přání jsme si posunuli oběd. Tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodržíš. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Nedělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, Vohnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Temper City, Self-Aware na Hit Rádiu ve 3/4 na 1. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínat na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. Ono to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zazpomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo a to je Citroën 2CV a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hit Rádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rose, Cinema, Beyoncé, Hello. A pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete už za chvíli. Tady na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. staréměsto.uh.cz.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poledne, Ray Dalton, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Kroměříži na Zacharu komplikuje provoz srážka dodávky a osobního auta. Je to zapeny směrem ke garážím. Mezi Zlínem a Želechovicemi dnes silničáři uklízejí odpadky v obou směrech. Až do večera budou popojíždět u krajnice. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vest Zlín. CZ.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
8: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Čí jsou hody?
12: Naše!
11: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
13: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti uhorské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal zhašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kroměříž uspěla při žádostech o dotace na opravu střechy sportovní haly. Získala skoro 7 milionů z Národní sportovní agentury a přes milion žádá od Zlínského kraje. Dotace tak pokryjí drtivou většinu nákladů. Práce na sportovní hale v Kotojecké ulici začaly v červnu a hotové by měly být do konce prázdnin, aby halu mohli od podzimu opět využívat sportovci.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na východě Moravy je většinou oblačno a teploty 26 až 29. Později odpoledne přes náš region přijde pásmo přeháněk a objevit se můžou i silné bouřky. K tomu se nám taky ochladí.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, kdy jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak a třeba se to někdy zlepší.

posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 1:15 a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. I když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma, chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně. A vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně, chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte škvory.

0: Na Hit Radio X Ambassadors s hitem Ronnie Gates. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90, tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni. To je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No, nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den, od pondělí do pátku. A pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den, od pondělí do pátku, mezi 18. a 21. hodinou, 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer, mezi 6. a 9., zazní třeba znělka z odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebuďte slušní, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divoký byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz

0: lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Lady Gaga na pondělní odpoledne, je 13 hodin 36 minut, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplnej blázen, ale ptám se prostě na rovinu, už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají, pokud teda ještě vůbec něco mají, anebo stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě venku na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitelé, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a 2 týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Billa.

0: Houdini ve 2:15, aspoň tedy za minutku přesně ve 2:15. Dneska máme pondělí 17., to znamená, že ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi. A to znamená, že tady pro vás na Hit Rádiu mám ještě 20 tisíc na benzín. Ano, dokonalá desítka pokračuje i tento týden. Každý pátek do konce srpna nabízím až 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu, abyste měli pár měsíců auto vyřešený, jo, a mohli se starat a utrácet úplně za jiné věci. Jak se zapojit do hry, tak to se dozvíte na webu hitradio.cz. Já jenom v rychlosti zopakuju pravidla, dostanete ode mě 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000. To je všechno. Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně taky easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud jí máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud ji nemáte, tak od nás ji právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hit Rádia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 tisíc to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 tisíc. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům Ochoz Utěšnova Brno venkov za 6 499 000. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku za 5 499 000. Rodinný dům v Lidmani na Pelhřimovsku za 3 999 000. Zahrada ve Skorošicích okres Jeseník za 450 000. A pozemek k bydlení v obci Dražeň Plzeň Sever za 2 290 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně na Březnické havaroval motorkář, je to až nahoře na Kruháči. Na místě jsou záchranné složky, ale projet se dá. Kolony se aktuálně tvoří v Uherském Brodě přes Dolní Valy. Počítejte tam s pár minutovým zpožděním. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně.

0: vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Čí jsou hody?
5: Naše!
4: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců, očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
7: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
6: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám.
8: Policie v souvislosti s Barumček Rally Zlín zaznamenala přes 300 přestupků. Je to podobný počet jako loni. Většinou šlo o nedodržení rychlosti na silnicích. Třeba včera ráno se řidič hnal lhotou u Vsetína 90. Žádnou mimořádnou událost policisté ale řešit naštěstí nemuseli. Desítky lidí využili i jejich speciální dopravní linku.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dnes odpoledne hrozí na východě Moravy silné bouřky, v noci pak budou srážky ustávat. Minima klesnou zhruba na 12 stupňů. Zítra čekejme oblačno až polojasno a do 23 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježiš, teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy, ahoj, co máš na sobě, tak takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterým tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo? Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělí odpoledne Chainsmokers a Coldplay je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony. Telefonní číslo je 777-937-777. WhatsApp Hitrádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory. Jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte. Jenom tady u nás na Hitrádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupujou vaši chlapi sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si, jestli tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct na hlas a projevit ho. A to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte a jestli si nechá poradit? A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit? A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo jsou úplně mimo? Zjistíme na Hitrádiu.

0: Duet Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Peti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Peťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma 3 děti, 2 školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si má vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna. Dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i maminka. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose. Au! To bolí! Mami! Slyšíš to? Tyjo, z toho se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, au, že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Miles Smith na Hit Radio, chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Chci, že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezime je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Knihovna Maitreya.
12: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někde nečekaně nezasvihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí, jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, si celkem zbytečně teď. To brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co si vyčistí zuby. Teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Kelly Clarkson na Hit Radio ve 14 hodin 3 a 40 minut. Naše odpolední show se na vás už těší, začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší, na leto to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, a jsme zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15, ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
13: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Velmi opatrně samozřejmě ze Zlína směrem nahoru na Březnickou k majáku, tam přímo na tom kruháči u majáku máme nahoru havárku motorkáře, na místě teda všechny záchranné složky, tak projíždět opatrně. Kdyby přibylo něco nového, hlásit k nám, to můžu poslat dál. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. Staré město.uh.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno, zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
13: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
19: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. V našem regionu právě začíná platit výstraha před silnými bouřkami. Meteorologové ji navíc zpřísnili a riziko je podle nich vysoké. Během chvíle může napršet 35 litrů na metr čtvereční. Objevit se můžou taky 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km v hodině. Výstraha pro východ Moravy platí až do 21 hodin. Studenti se letos opět připlatí za nájmy. Ti, kteří si chtějí pronajmout pokoj ve sdíleném bytě, musí počítat s nárůstem cen až o 14%. Zdražily Pardubice, Ostrava nebo Praha. V Brně naopak ceny zůstaly podobné jako loni. Zájemci letos navíc byty hledají dřív a studenti, kteří to nechají až na září, už můžou mít smůlu. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Soud uvedl, že všechny své argumenty můžou obžalovaní uplatnit až u trestního soudu. Už známe nominaci tenistů na druhé kolo kvalifikace Davisova poháru. Proti Spojeným státům by měli v pražské O2 aréně nastoupit Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. Utkání nás čeká 18. a 19. září. Vítěz postoupí do finálové části Davis Cupu.
20: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Rosnička?
19: Dneska bouřky, zítra se ochladí.
0: Se ochladí, jo, dobře. Jo, a prosím tě, ještě jinak v pátek Martin měl počasí na pět slov a považuje za jedno slovo A. Počítá se A jako slovo?
19: Jasně, že počítá.
0: Hergot.
21: Možná nejsme největší kraj, ale

0: a Janulevá, hezky epicky.
1: Tak to je úplně konečná. Já se omlouvám, ale nás to vždycky hrozně rozseká. Každopádně dneska v Levou proti Zlínu, čili za nějakých asi zhruba 20 minutek, budeme soutěžit o lístky na...
0: Vizovické trnkobraní, pojďme na to!
1: Já si doufám, že řekneš ty Vizovické a řeknu trnkobraní, tak ještě jednou.
0: Tak jo.
1: Soutěžíme na...
0: Vizovické
1: trnkobraní!
0: Tak určitě.

0: Hit Radio zní s vámi, takhle při pondělku. Už tak je samozřejmě odpolední show, Pavel Cacek, Šárka Holubcová, tak jinak je to za námi. Nejen víkend, ale tak je za námi Barumka. No, Barumček Rally Zlín už skončila. Překvapivě, možná pro některé, vyhrál Adam Březík a ne Honza Kopecký. Tak to bylo takový jako velký šok a teď se přemýšlím, jestli ta otázka bude směřovaná i na tebe asi ne, protože jsem se chtěl zeptat, jaké máte zážitky z letošní Barumky.
1: Ale já ti to řeknu úplně přesně, tak já, jak jsme říkali už předem, tak já jsem byla bohužel pryč teda na hudební festivalu, ale pravidelně, když hrála nějaká kapela, která mě moc nebrala, tak jsem tam stála s telefonem a sledovala jsem Barumku aspoň online. Takže jako jo, taky jsem si říká, víš co, teď najednou prostě se ta RZ skončila, se dívám, říkám, počkej, ten Kopecký, on úplně zmizel, co tam ten Březík dělá,
0: jo. Tak vidíte, tak ta otázka samozřejmě je na vás v tuhle chvíli, 601 13 1305 náš WhatsApp, napište nám, jak jste si užili letošní Barumku, i pokud jste na ní nebyli, tak jestli jste ji třeba na dálku sledovali, a to nás zajímá.

0: chvíličkou taky ptali, jak jste to měli s letošním Barumkou, jestli jste si užili, jakým způsobem, kde jste byli a podobně. Tak na 601 13 1305 došly nějaké zprávy. Pepča píše, Erzita se jede kolem našeho pozemku, takže my si nachystali bečku, grilování, hromadu masa, zeleniny a celou sobotu jsme sledovali auta a spali se. Závorce, lepší víkend jsem nezažil ani nepamatuju.
1: Hezky pěkně, to je velká pecka. Akorát si říkám, proč nás Pepa taky nepozval, jako je krivý, že jako místa tam měl dost určitě, tak příští rok, jo.
0: Hele, Pepo, máš tam vroubek, takže pokud náhodou by zachtěl smáznout tady ten puntíček, tak příští víkend, příští neděli jsme volní. Příští neděli klidně nás pozví na grilovačku, ale platíš ty. Nikča, mě můj vytáhl poprvé na Barumku, vždycky jezdí sám a mě to nějak nelákalo. Hrdě můžu prohlásit, že jsem novou faninkou i na další roky, bylo to super a hlavně městská páteční byla neskutečná.
1: A to je přesně ono, prostě pokud nejsi fanoušek Barumky nebo prostě rally celkově a jdeš na městskou RZ-tu, to tě musí dostat
0: jo,
1: jako.
0: Jo, přesně. Jirka ještě dopsal a pozor, tohle je normálně dramatický příběh. My vyrazili v 5 a vrátili se jenom 3. Dva kamarády jsme během těch dní ztratili a nikdo neví jak, ale dostali se nějak domů a nikomu nic neřekli. Málem jsme panikařili, že je budeme hledat po lesích.
1: Tak jestli to má dobrý konec, tak jako pro celou Barumku i pro vás, tak to je fajn, Jirko. Tak doufám, že jste si to užili vy.
0: Mám velké podezření o tom, že kluci asi nepili čaj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
5: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: KMTčko za náma, nebude Kateřina Maré Tichá na Hitrádiu Zlín. Před námi, ale ovšem.
2: HPZ to. HPZ vlastně. Hlavou proti zlínu.
1: Tak HPZ před náma, stejně jako Vizovické Trnkobraní, na které rozdáváme tento týden tady v této soutěži lístky. Tak na drátě už by měla být připravená Jitka, dobré odpo.
3: Ahojte.
2: No čau.
1: Tak Jíťo, prosím tě, před tebou tři jednoduché otázky, vždycky ti nám u každé vždycky na možno tři možnosti, tak ty máš jenom vybrat tu správnou, je to jednoduchý. A protože Vizovické Trnkobraní, tak budeme řešit kocovinu. Co ty a kocovina?
3: Docela to jde, už to není, co to bývalo.
1: Chápu, tak jo, tak jdeme na to, můžem?
3: Můžem.
1: Co je při kocovině nejlepší pro tělo udělat? Za A, vypít během dne dost vody. Za B, hned po ránu je potřeba dát si kafe. A nebo za C, dát si další pivo.
3: No, tak asi A.
1: Asi, a já bych, víš co, já z mojich kamarádů vím, že Cčko prý taky zabírá.
2: Ale velmi dobře zabírá. Čím se zkazíš, tím se naprav, říká se, je to pravda.
1: Jakože mám...
2: Horší, když jdeš do práce, tak to je, jako to se nedělá už.
1: Mám se napravit tím, že vypiju další flašku vody. No, to je. Tak proč nás po ránu bolí hlava? Za A, málo jsme tancovali. Za B, protože se mozek působením alkoholu přes noc zmenšuje. A nebo za C, jsme dehydratovaní.
3: Zní to dobře, ty odpovědi, ale asi C teda.
2: Jasně, že.
1: Váhala, jsem slyšel. Tak a poslední, co je nejčastější věta při kocovině? Za A, začnu sportovat. Za B, přestanu sportovat. A nebo za C, už nikdy nebudu pít.
3: No, tak asi C teda.
2: Jasně, že jo. Rybičky to o tom taky zpívají moc hezky, myslím, že nám mluví z duše, vždycky to zpíváme a říkáme všichni taky, ale už nikdy už nebudu pít.
1: Já nemusím ani pít a stejně to říkám tu větu.
2: Jo, a stejně to nedodržíme.
1: A nikdy to nedodržíme. Tak Jitko, prosím tě, dva lístky jsou samozřejmě tvoje na Vizovické Trnko, tak vidíme se, koho vezmeš sebou?
3: No, chystá se vzít kamarádku, dámská jízda to bude.
2: Opět.
1: Já to mám rád.
2: Hej, to je super, počkej, ale na tom Trnkobraní pak nebudou chlapi žádní, a zase to taky jaký chlapi.
1: Já se spokojený.
2: Prosím vás, pánové, posluchači Hitrádia Zlín, zítra volejte chlapi a berte sebou.
1: Ne, tak to byla Šárka, nevadí, Jitko, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hitrádiu Zlín.

0: Dneska, nejen na Hitradiu Zlín, tak samozřejmě i pravděpodobně u vás doma, u vás v autě, u vás kdekoliv, je dusno, je horko. A já teďka, prosím tě, já tady rosničkou, před rosničkou budu hádat, co bude
1: dobře,
0: chodit.
1: Tak sváně, pojď.
0: Já cítím ve vzduchu, že přijdou bouřky.
1: Ano, dneska odpoledne jo, hrozí v našem regionu přesně, výstraha už platí, takže každou chvilku to tu může být.
0: A já cítím a myslím si, že po bouřkách přijdou zase vedra.
1: To se pleteš, kámo. Ne, další dny budou tak jako tak normálně, tak nějakých 25 odpoledne, takže jako příjemný.
0: Pamatujete?
1: Se bude prej trochu pršet, sláva na zdar výletu, to se těším asi všichni jako.
0: To je pravda, pamatujete ty doby, kdy jako 25 znamenalo horko? A dneska 25 chláreček, ale.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz. Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: tady Hit Radio Zlína. Pokud náhodou se ještě plánujete vyrazit na dovolenou, jo, jako dokonce prázdnin, nebo už nějakou dovolenou máte za sebou, tak já si zahraju na takového věžce, který vidí do budoucnosti, do minulosti kamkoliv. Ať jste jeli na dovolenou, pojedete, já vím, co jste měli v báglu.
1: Schválně, povídej.
0: Top 3 věci, které jste měli úplně všichni.
1: Ano.
0: Měli jste tam pivo.
1: Tak jistě, tak jako to se nedá jako vyrazit na tom, no,
0: to. Tak to je jenom Češi, jestli si vozí pivečko. Druhá věc, měli jste tam tutově paštiku?
1: Fuj, ne.
0: A řízky?
1: Taky ne.
0: Protože, ty jsi řekla, že šetříme na dovolený.
1: To je pravda, to je, ano, to ti potvrzuju ve zprávách, to za chvilku budeme probírat. Češi opravdu šetří na dovolených, ale víš co, já si tak říkám, jestli to není tím, že jako jezdíme na víc dovolených a proto chceme utratit na těch jednotlivých méně peněz, víš?
0: Mě spíš jako zajímá, proč jsi řekla na paštiku fuj, ty nemáš ráda paštiku, nebo?
1: Ne.
0: Cože?

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace, tak teď už jezdíme v poklidu. Tak hlavně samozřejmě, ať nám to vydrží, přeju šťastnou cestu a šťastný dojezd, ať jdete kamkoliv. 601 13 1305 je náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane kompletně v rukou úřadu Evropského veřejného žalobce. Má se zabývat jak evropskými, tak i národními dotacemi dohromady. Jde totiž prý o jeden neoddělitelný celek. Rozhodlo o tom české nejvyšší státní zastupitelství. Evropští žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A zajímá je taky to, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Kroměříž uspěla při žádostech o dotace na opravu střechy sportovní haly, získala skoro 7 milionů z Národní sportovní agentury a přes milion žádá od Zlínského kraje. Dotace tak pokryjí drtivou většinu nákladů. Práce na sportovní hale v Kotojecké ulici začaly v červnu a hotové by měly být do konce prázdnin, aby halu mohli od podzimu opět využívat sportovci. Letní dovolené jsou letos ve znamení většího šetření. Pociťují to i tuzemští hoteliéři, kteří hodnotí letošní sezónu hůř než tu loňskou. Potvrzuje to i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
12: Zákazníci skutečně rozvažují, jakou službu si koupí. Trošku poklesly služby ty doplňkové v hotelech a v penzionech, dokonce i stravování, ale pokud tedy si koupí dovolenou, tak potom skutečně jim jde o vysokou kvalitu a ten zážitek, což je celkem logické.
11: Podle Stárka je české hotelnictví na velmi vysoké úrovni a v některých ohledech předčí i další země Evropské unie. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor. Chybět budou třeba Tomáš Satoranský a taky jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí. Dál nebude kvůli zranění hrát ani kapitán Vojtěch Hruban. Předkvalifikaci budou Češi hrát koncem srpna proti Belgii a pak doma proti Norsku. Dnes odpoledne hrozí na východě Moravy silné bouřky, v noci pak budou srážky ustávat. Minima klesnou zhruba na 12 stupňů. Zítra čekejme oblačno až polojasno a do 23 stupňů. K večeru by se mělo zase zatahovat a znovu má pršet.
10: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: No my samozřejmě pokračujeme v dobré náladě, Pavel Cacek, Šárka Holubcová s vámi, no a my teďka zdravíme do Houští.
13: Krásně jsi to řekl, tak jako historicky.
0: Jo, protože Houští se tehdy, když si tady na nás na Valašsku říkalo Chrást.
13: A to už no, to teďka říkáš, když spadneš do Chrásta, ne?
0: Ne, já padám do Křoví.
13: Aha, tak já teda ne, já teda do Chrásta.
0: Tak jestli padáte do Chrásta, tak pravděpodobně pijete už moc, nicméně Chrást, z toho vzniklo Chrastěš a dneska to známe jako Chrastěšov. Takže zdravíme do Houštinovic na Chrastěšovsku, nebo tak nějak.

0: chceš.
1: A opět se mi tady na Hit Radio z odpolední show tak jako vybavila jedna ta skvělá věta, která padla někde v komentářích na internetu. Když mi bylo 6 let, tak Gagarin přistál na Měsíci. Co to dokázal ty? Protože já jsem chtěl říct, že my ze Zlína z Frištáku se budeme plásat po zádech, protože my jsme tady jako nevědomky, možná někteří úplně, odchovali neskutečný plavecký talent, prosím vás pěkně. Já myslím, že už jste někde slyšeli jméno Miroslav Knedla. Ale mladý chalan vyrazil do světa, teď studuje, pokud vím dobře, v Americe, nicméně účastnil se taky plavecké soutěže na mistrovství Evropy. A co, že by byl třetí? To je nuda. Cože by byl druhý? On vyhrál. On má zlato.
2: Hezky pěkně, ale tak plavci ze Zlína jsou docela nahoru úspěšní, jako já tomu nerozumím. Já jsem
1: my máme prostě jeden bazén. Jako.
2: No jako právě, tyjo, a přesně, jsme největší frajeři potom.
1: Jsme trošičku kukosy na sněhu ve světě. Nicméně je vidět, že Miroslav Knedla se na to prostě nevykašlal, že ten se tomu věnuje neustále. A mě jako zajímá, jakém sportu byste prorazili vy sami, kdybyste se na něho třeba nevykašlali, nebo jste třeba kvůli zranění nemohli, nebo já nevím, něco se stalo v tom životě. Všichni jsme vždycky na základce na střední sportovali, něco jsme měli rádi, pak se přestali. A možná si říkáte, tyjo, kdyby se mi tenkrát nestalo támhleto, tak v tomhle bych byl fakt dobrý. Co to je? To mě zajímá. 601 13 13 05.

0: tady na Hitrádiu Zlínci musíme říct, že Zlínský kraj je opravdu neskutečně nabitý talenty. Někdy i utajenými.
1: A nevyužitými. Jo, jo.
0: Někdy jsme rádi, že jsou skryté, nechte je tak někteří, nicméně teďka musíme vyzdvihnout ty, o které jsme bohužel možná jako přišli. Jitka napsala, já jsem to nikdy nikomu moc neříkala, ale když jsem byla okresní přeborkyní ve stolním tenise, postřední mě to nějak pustilo, už nehraju, ale vím, že jsem mohla možná se v tom směru nějak uchytit a být úspěšnou.
1: A já si právě říkám, my ty ještě, mě by zajímal ten důvod, jestli to byli chlapi, víš, to tak většinou je, že jo?
0: No,
1: nebo
0: no.
1: Přesně, kluci hrajou fotbal, pak najednou přijdou do toho věku, kdy začnou jako honit doby. A to je zajímavější než balón, že?
0: Jo, ježiš, no tak, ježiš.
1: Ano.
0: Jednoznačně, no, kolikrát hraješ balón jenom proto, aby zlovala babi, no chápeš. No a Petr ještě napsal, mně se velmi dařilo ve florbale, už to vypadalo, že snad i vycestuju do zahraničí za tímhle sportem s nějakou nabídkou, ale dal jsem si menší pauzu na studium a k tomuhle jsem se nikdy nevrátil.
1: Dívej, a studium, takový blbý důvod zrovna, no, zbytečnost.
0: Kdyby se zhůř učil, mohl zhrát florbal.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
7: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
6: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.

0: si samozřejmě dáme NZ-ko, nejzbytečnější zprávu dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, a já můžu jenom takhle na začátek zaspívat Spider-Man, Spider-Man.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Je tu s námi to Spider-Man.
2: Jako, to je fakt zpěv, jo, tomuhle ty říkáš zpěv, jo.
0: Tohle byl nejlepší výkon, co jsem dokázal ze sebe dostat.
2: No přátelé, každopádně pokud nesnášíte pavouky, tak jako asi drtivá většina z nás, jako taky to úplně nemusím, jako fuj, ble, moc nohou, moc všeho, ble. No tak abyste je mohli nenávidět ještě víc, jo, tak bacha, oni někteří létají ke všemu. Používají prostě takovou techniku, kdy vypustí takové jako hedvábné vlákno, tím se chytí větru a pak letí, jo. Ale letí třeba stovky kilometrů, jako zadarmo, rozumíš?
0: Těho, na dovolenou, to je paráda.

0: vám, že máte po práci, že tady s námi takhle na Hitradio z Linux trávíte ten svůj volný čas. Nicméně vzpomeňte si na to, když jste šli naposledy na nějakou velkou túru do hor, ale fakt se bavíme o velké túře do hor. Ne, že tady zde vylezu na kopeček, ale fakt jdu prostě tam, kde jsou skály, kde je prostě takový ten fakt jako masakr. Tak prosím vás pěkně, jsou tři pravidla, které byste měli dodržet. První, nejdu tam v nazouvákách.
1: Hej, to je ultimátní rada, ano, spousta lidí to stále jako z nějakých důvodů dělá, nerozumím, jo, tak to je dobrá rada.
0: Dobrá, hodně se informuju, než tam jdu, neboli kam třeba můžu, kde je ta stezka, čeho se mám držet.
1: Jo, co nemám trhat, napodobně.
0: Jasně, Albus Brumbál by mluvil. A nebo, neberu tam sebou kočárek.
1: Kočárek do hor na túru.
0: Zní vám to blbě?
1: Docela jo, no.
0: Tak prosím vás, teďka v Alpách, 34 turistů, hromady jako rodin z kočárky. Sešlo ještě stezky a volali si o pomoc, takže jim posílali vrtulníky a oni to nechají zaplatit.
1: To se děláš srandu. Ty jo, 34 lidí s kočárama, jo.
0: No, takže jenom jsem chtěl říct, že ona to zní fakt jako blbě, ale já nikdy mi nenapadlo, že řeknu, prosím tě, jdeš do hor, tak si neber kočárek.
1: Prosím tě, a měli i nazouváky.
0: Jasné, a ponožky.

0: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Staré město na vědomost dává, že Guláš Fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš Fest. Staré město.uh.cz
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Reklamy byly dlouhé?
10: No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme.
9: Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: tak všechno mám.
1: Tak i my tady na Hit Radio Zlín, tady odpolední show, jsme si taky říkali, jak ta Varunka vlastně celko jako probíhala, jak jsme si to užili, jak vy jste si to užili, to jste nám psali. Řekli jsme si taky samozřejmě, kdo je vítěz, a to Adam Březí, takže ještě jednou velké gratulky k němu. Nicméně nezapomněli jsme na jednu poměrně docela důležitou složku jako Varunky, a to je...
2: Policie, samozřejmě, no. Ti si to taky užili, tak jako každý rok, mají vždycky docela živo, ale bylo to prý letos jako poměrně poklidné, taková klasická Varunka, žádný jako velký problémy, podrobnosti se řekneme za chvilku ve zprávách.
1: V pohodě a poklidné, to znamená, že mi tak 148 událostí za den.
2: 300. Jako.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším, protože na cestách ve Zlínském kraji nevidím žádné komplikace nebo nehody. Kdyby se to mělo v rychlosti změnit, tak určitě hlásit, tak to můžu poslat dál. 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Čí jsou hody?
10: Naše!
9: Hasiči ze Záhorovy zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. V našem regionu dál platí výstraha před silnými bouřkami. Meteorologové ji navíc zpřísnili a riziko je podle nich vysoké. Během chvíle může napršet 35 litrů na metr čtvereční. Objevit se můžou taky 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km v hodině. Výstraha pro východ Moravy platí až do 21 hodin. Sucho, které v Česku dál panuje, dělá vrásky i vodákům. Sjízdných úseků na českých řekách je málo. Teď například kvůli nedostatku vody zastavil Šumavský národní park splouvání teplé Vltavy. Řeka klesla na historické minimum a má jenom 36 čísel. Studenti se letos opět připlatí za nájmy. Ti, kteří si chtějí pronajmout pokoj ve sdíleném bytě, musí počítat s nárůstem cen až o 14%. Zdražily Pardubice, Ostrava nebo Praha. V Brně naopak ceny zůstaly podobné jako loni. Zájemci letos navíc byty hledají dřív a studenti, kteří to nechají až na září, už můžou mít smůlu. Policie v souvislosti s Barunček Rally Zlín zaznamenala přes 300 přestupků. Je to podobný počet jako loni. Co byly nejčastější problémy, nám řekne mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
14: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
13: I pro zdravotníky byla letošní Barunček Rally poměrně klidná. Dvakrát zasahovali u nehod závodních aut, párkrát taky u klopců diváků. Nikdo z přihlížejících nebyl zraněn závodním vozem. Dnešní bouřky a přehánky přinesly na východ Moravy ochlazení. Zítřejší maxima se zastaví mezi 20 a 23 stupni. Převažovat bude oblačno. Na Valašsku se ještě můžou objevit i přehánky. Večer bude oblačnosti přibývat a v noci se zase na většině území objeví srážky. Trochu pršet by mělo i v dalších dnech.
11: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Je velmi příjemná věta, že práce končí, život začíná, a ne v práci nemáme žádný život. Patří asi očividně někomu jinému.
15: Ale my to máme jinak, víš co? Tahle práce je skvělý život.
0: To je pravda, já budu trošičku jak z toho Focus Rocka řeknu, miluju svoji práci.
15: Jo.
0: Nejvíc na světě, doufám, že to máte velmi podobně. Nicméně měli bychom si vážit toho všeho, co tu máme, protože turisté hodnotili Zlínský kraj a nejen tak lidací, bylo jich 126 tisíc. Jak si myslíte, že jsme tady ve Zlínce na Zlínsku dopadli? Jen tak odhadem zkus říct.
15: Mám to prozradit, já už to vím. Ty to jsme skvělí.

0: pusily. Tady na Hit Radio Zín, odpolední show před chvilkou, tady padlo, že 126 tisíc a 84 přesně lidí, turistů hodnotilo, jak si vedeme tady ve Zlínském kraji. Když nás navštívilo, nechali tu recenzi, řekli, co se týká ubytování, služeb, personálu, lokality a podobně, tak v jednotlivých kategoriích jsme, řekl bych, extrémně, ale extrémně nadprůměrní.
1: No, když to celý sečtem, tak jsme vlastně druzí mezi kraji. Jenom Pardubický nás předběhl, nechápu. Teda
0: co tam mají?
1: Asi ten Perník, já nevím, ty. Jako, promiň, ale no, prostě jo, jsme úplně úžasní. Prostě všechny hotely, penziony, kempy, chaty, chalupy ve Zlínském kraji mají opravdu velmi vysoká hodnocení, přesně jak říkáš, líbí se jim tady lokalita, líbí se jim personál velmi, že jsme prostě miloučci a úžasní, tak jasně, že jsme, že?
0: Když si vezmu jako v potaz jednotlivé kategorie, tak úplně nejlíp dopadl personál s hodnocením 9,35.
1: Hezky, pěkně.
0: A to, co je jakoby nejhorší, tak je prosím pěkně, a tady se to dělí, Wi-Fi a zařízení, ale to je 8,92, to je pořád jako těžce.
1: Pořád je to super. A když si to tak vezmeš, takové Valašsko prostě, kde ta Wi-Fi jako občas prostě blbne, protože no, ty kopečky jsou jako přece jenom překážka,
0: no,
1: tak je to furt krásný skoro 9 prostě na bookingu.
0: Pražáček přijel a tady nechytne Wi-Fi, ne?

0: dneska už nám doufám, prosím pěkně, žádné požáry nehrozí. Co se týká jako extrémního sucha, tak přichází bouřky, přichází deště. Nicméně v Horním Lapači teď o víkendu hořelo. A proč se k tomu vracím? Šlo vlastně, nechci říct o nepodstatný požár, jo, prostě chytli nějaké tůjky, rychle se to uhasilo, nikomu se nic nestalo. Mně jde o to, jak to celé vzniklo. To je blbost nad blbostí. A ne lidská, ale opravdu jenom taková jako drobnost. Prosím vás, někdo si tam griloval, takže normálně jenom uhlíky? Jo, nejela tam žádné ohně, nic jako divokého, ale bylo takové sucho, že malá jedna jediná jiskřička skočila do tůjky a ono se to rozhořilo a už to chytlo.
1: Vidíš.
0: Tak jsem jenom chtěl varovat, že no dneska je nám to asi k ničemu, ale do budoucna, třeba do dalších týdnů, pokud budete grilovat, tak pozor, tak normálně stačí fakt jedna malá jiskřička. No, ale známe to ze všech studentských let, že jo? Stačí jedna malá jiskřička a na problém je zaděláno.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
4: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
3: Jsem k tvým službám.
4: Víš, co to jsou skotské střiky?
3: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
4: Kamaráde, tak to bys dopadl stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchají. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
3: Nepojde.
4: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
3: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
4: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
3: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
4: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
3: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
4: No, určitě najdeš, ale těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlin.cz.
8: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová. Razítka, tombola, zábava.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kolkou.
1: Sympatické to pondělí to je, bylo a bude. Ještě svým způsobem. Pondělí 17. srpna to dneska. Na Hit Radio Zimu plní show jsme si to tady s vámi taky řádně užívali. V Hlavou proti Zlínu tento týden soutěžíme o lístky na Trnkobraní. A tak dneska první dva ty lístky padly za Vlast. Soutěžit samozřejmě o další budeme už zase zítra.
2: Taky jsme hodnotili Barunku samozřejmě, protože to byl krásný a divoký a rychlý víkend. Řekli jsme si, kdo to vyhrál, jak to vypadalo, jak to policie hodnotí, zdravotníci jak to hodnotí. A jestli jste to třeba nechytli, tak máme krásný souhrnný článek a hlavně parádní, velmi, velmi luxusní fotogalerii na hitradiozlin.cz.
1: A já jenom dodám, že my jsme se vás dneska ptali, jak se vám na Barunce vedlo, jak jste si to užili. A ještě tady mám jednu zprávu, kterou jsem dneska nestihl přečíst. Jak jste si to užili, jo? Byla otázka a on pracovně, protože jsem popelář František a musel jsem uklízet koše. A jinak na Adama byl super kurz 10. Děkuji, ahojte Pavla Šárka. Já jsem přemýšlel, kam šel na Adama a pak mi to došlo.
2: Jakože by někdo vypsal kurz, jestli půjde na Adama.

0: otázku na Hitradio Zlín polední show. Jak jste si užili zasměnit slunce?
1: Ježíš, to byla skvělá paráda. Moc jsem si to užila, pak ještě ty perzejdy, já myslím, že vzhledem k tomu, že jsem jela do lokality, kde vůbec nikdy nikdo není prostě, na konci naší malebné nové dědiny směrem na Vrbku, tam prostě nikdy nikdo není v tom poli. Teď tam najednou 15 aut, rozumíš, takže ano, sledovali jsme dobře.
0: Jak to víš, že tam nikdy nikdo není?
1: Protože tam jezdím celkem pravidelně a nikdy tam fakt nikdo nestojí.
0: No a druhá otázka na vás, chcete si to zopakovat?
1: Počkej, takhle velký přece budeš za 100 let tady u nás.
0: Ne. Prosím vás pěkně, za rok se to má na některých částech planety zopakovat.
1: Jo, takhle, takže musím někam vycestovat.
0: Ano.
1: Dobře.
0: Pokud pojedete do Egypta, tak to můžete uvidět v plné palbě, v plné kráse příští rok, zhruba za rok okolo toho srpna, jo, zase. Jenom oni toho využili. A v Egyptě přesně na těch místech, kde můžete nádherně vidět ten to zatmění toho slunce, tak zrostly ceny ubytování o 3000%.
1: Cože? 3000%? Ne 3000 jako peněz v přepočtu, ale procent, jo.
0: Tuhle chvíli, pokud si to chcete bukovat, mrkněte na to do Egypta, tak bez problému zaplatíte za noc na některých místech i přes 100 000.
1: Egyptě? Ne.
0: Uvidíte zatmění slunce.
1: A ještě máš průjem jako bonus.
0: Máte skvělé zažívací problémy a pravděpodobně se vrátíte úplně bez peněz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: tady na Hit Radio Zine přichází ta chvíle, když se jdeme loučit. Takhle při pondělku je to blbý, ale nedá se jinak. Ono, víte, jak to je. V tom týdnu, když si to vezmeme, my vlastně chvilku tady jsme, pak tady chvilku nejsme. To je vlastně takové přerušované vysílání, takže bezpečné vysílání jsem jenom chtěl říct. Tak prosím vás, zítra zase od 15 hodin.
1: Pavle, ale víš co, ty jsi dneska vůbec nedělal srandu z mého hlasu vyřvaného po festiáku. Dneska jsi nevšimnul, jo?
0: Já jsem si všiml, ale já to nechci komentovat. Jak jsem ti to...
1: Zase mluvím jako z pekla.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje uzavírka silnice mezi Kurovicemi a Míškovicemi. Až do konce srpna musíme objížďkou přes Luclavice. Mezi Horním Lapačem a Žabárnou se dál jezdí kvadlově na semafory. I tam to má být do konce prázdnin. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
4: Křupni Vest a zažeň stres.
5: Vest Zlín CZ.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Čí jsou hody?
11: Naše!
10: Hasiči ze Záhorovic zvou na hodovou zábavu. Už tento pátek zahrají Křídla a v sobotu Kosovci. Tož uvidíme se v Záhorovicách.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4 tisíce domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
13: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
12: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže. Hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
12: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle, ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
14: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě, prostě hezký.

0: tuhle hru můžou hrát dva. Jasně, já a vy. Bobby Brown za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:15, pondělí. Pokud už jste doma z práce, tak důležitá a naprosto skvělá zpráva, přežili jste pondělí. Jupi! Důležitý je radovat se z maličkostí, jo? Takže prosím vás, jste skvělí, zvládli jste to. No a pokud naopak v práci ještě jste, nebo tam třeba míříte, tak to zvládnete i tak, jo? A soundtrack k tomu budete mít výborný, to slibuju. Do uší vám totiž za chvilku pošlou třeba Mike and the Mechanics, taky Taylor Dane nebo Mick 21, tak buďte s námi.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Ano, MiG 21 a snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Staré město na vědomost dává, že guláš fest se u nás odehrává. Tuto sobotu budeme ochutnávat na 14 druhů gulášů. Akce se koná na náměstí Velké Moravy za každého počasí. Guláš fest. staréměsto.uh.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
8: Sedmá hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu sedmou hodinu odstartujeme legendárním hitem. Tohle je hra.

Lionel Richie, to je prostě král. Song Hello právě teď za námi na Hit Radio. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujem na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant, nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity DJ.

0: Tak kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Sweet dreams are made of this. Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

geniální song Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo a co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci, jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

0: Skvělá kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste s Hit Radiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
4: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz

Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále. Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek klíjo v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitele na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v

0: Tohle je taky neskutečná pecka. Outcast a Miss Jackson v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo. K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alphaville.
1: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
2: Ekondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

mission of the

Havel v Heteru Hitrádia, krásný večer. No a už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad. Jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás třeba M People, R.E.M. nebo Sandra. Mějte se hezky, ahoj.

0: Kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my.

0: kondomy.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
1: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Say low.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

šupky, jeden buk.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Zlín. I said,

가진 별 내우주의 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.